0: Agus run man tar chestas en ne tribliana galastu lui agus chiri lam agus hama ashen ge galastu wantio na trokre er gariku maliklia agus ne gebi ne soyenchen khale mamur bunchar
1: kevi de vru la shoyenu na nira de Mar ma bhín tá caitin tá san am, go d heir a daoine réile a bheith na múnseirí, mar dúirt ma bhí go leor le déanú i daoine fanhála, be tú héin a bhí gurí seo hábhain seo máth ná rud a neart a chur cóir leart beidir i gnám.
0: Mar leoga ní ró rúna bíoca mar mat is bailibh na bhí mas éas go leor sna te roma a bhí ma bhathar fad réarcha agus is dóithe go ró Banna vi posta ronkul du grusjusju fasta agus vis du vela me han egar me ekka klistjusju naga helle a vis du vekar hann er ei agus na monster helg armse vi arhusen agus vis a dali og ma marta tamsjen agus vis a dali ma vær me liggin tji hul because ni rumme her hann ei akar agus misju behann ég den agus se hei agus val Sheila Mayangar ma mo hoi juiki. But dafral si shin suas agus lig si hul ma agus hasan si ari gat fasta. Fuer ma skalar ar kentje aga begu uyer ni liki hul me. A fuer ma skalar at is vioglar am na uyu because nir a rintu nishkiru dushin vitu vish a kean sakar garo tu bedir gale vedu un charban skale an yur keola biogum. Agus bhín ceáín tarítainna, agus bhan maiisteir a chu ceála ar an cáúile se chodéile lig. Agus ar nóar a daslan sa a bhéal, deirete tá ceáir an air gniu, Tá ar choí siadú. Agus na granar duine rí sin le poistí na chu a teiste thú, ba níth seiste an namharm, agus bhí rang mós mar Tá sé gur cracin cruúa arm na rudinseart a bhí ar choí séú.
1: Sin chead fásta bhí agat?
0: Óháil na go géí chead fásta bhí agam lecinn sa pásta bí because bhín tarigad bhín tarigad í óls bhí dúlagam san aragad. A bhí me sinna mí ní bhuiil. Me sin sa fáreiste stóithe, but bheit se Er fæk ekki sé bæðir, bæðir að sjartinu og enni minn í vöil, ekkert fæðir að hér sjartinu er rann hér enn lúi. Ekkert fæðir að fæðir að Johnny Tom Moore, ekkert fæðir að gæl hært, ekkert kæði krón mæsinn í Johnny hann, ekkert fæðir að mæður sér stól ekki. Ekkert fæðir að stól sá, ég hlut sér Áru ívæð am vajanu vöris, nýf Jósefs, ég tjúna líks, kannra hann vöris. Conlugus, áru pektri dan, chrí rána í fugus ansjart pektri. Skalsan ar hún að negir, hvað sé að gerst armsa nén hennja. Vi lúar armsa, það maður hæssu stísu stól, agus hann að njötjarta, hérna að skap færu vöning, hérna að tjá skapuls, hérna að færu lú, skapul glas, bæðjurs færu skapul dons, hann sjátt skapul. Agus íl sjöma, Gymai, agus yn sy'n fi siar bwgw gyda'n lwy hi, agus hog siar leis ma.
1: Cyn ni si bitw?
0: Fe'n sy'n tam sy'n hart fa. Sto i cwyd si bwyd na ti o'r hart fa sy'n.
1: Rhamwyd, rha si ge colas jo olw han na'n colas y trein alw mwrdd wrth hyn y mor eclia. Chelyd yw'n sy'n agos fi dy hoed mwrdd na pep ar ogyr law gael y mas y tîl wôr y hegysg. Cyn chyd pas mwyntir ar dy ffordd y fyrdd?
0: Wel, yn siarad mae'n siarad, fi ys i sgrifta lletr i'r eich tis y gwni sal y nyrtio tia, nyrtio yng Nghala sy'n sy'n tawrw, ac ys dyw i ha past, fe yw ha po, mae'n ein sy'n gan ebrw a le wain, rhywbeth le sy'n yn y tawri yn ysgol, yw ha po i sawri yn sy'n ys, fysyn ni olgo crwy ar yna. So, fyr ma sgol, sgrif mae gysairt mala fe agos banas o'n ysgol agos hogsan pas du agos fi rodi gael gybre a siart yn sal y reg ma'n chalas fyr ma lletr wyau.

sin a gohuiis na Watcharns ó Northumbria, Andrew agus Margaret Watcharn agus na PB tuiscirtach, na PB beagad na Northumbrian small pipes mar leinse dara a cogus fiddle. Bevi cunson na Sandgate, Lambskinnet agus seacht réalt agus na Hillach. Barra déis bainim den Baluchan a bhíco. Dálan scéal is séidir annach agus fuamriantuf agus céile siad agus an ólas gléirál ar gach fuamriant a chlár ar an idirlín, dynim curim sosiat sa tránána sa rada snaíon an chlár. Is anaf na bíin siad sos remisín agus be siad áhna gónaí ma hén siad gadín siúf hagam sa pedaruad a pún ca í fiki siúf an nótid an chlár seo agus gachai an chlár eil dú siúr Trach nó da hadag an blíin fiki siúf an sunniad. Mar tam treis reint riafos na le dianí dine cur cest cefi seint o cadw an ní chwolod ar sich hart nhw cafaidi se. So, am sen at y gawha, www.pedrwyd.ie fiach fe ta siad sos ar nehanach tosig yn syniad clarach o gleir. Sgwynig bint siad ar yn sifau cyrwch yn cioch yma. Sia, ar nesling ydy yn y leds hwys y dilyn. Wel, Peter Campbell agus Cuivín Macaé. Se ha cunson a snarad a dungsid na Carnrigs agus se nad a bhín son a rinc ar le a bhí an fadó a dolamid reisio o Mickey Daherty, bynnach teilis. Chnaid a haint mar dúrt, Peter Campbell agus Cuivín Macaé.

0: na cachéna ortúla agus fifna sé sóstan sin le leis a géirí ón cehar go dín seacht in óstan an Castlecourt leis an mana céilí mar Cunningham sinóna deúna le gona dé.
1: Antas legan amach an deas a gégan chéadéile agus anú beis a fás agus a fás go réir mar bhagó si bera éile cúna dé. Beidir gan ín tegóin cefais mon na Gjordlein mar bíon déine géistacht bíon siad gerála amach mestú an ngóhamé go carna mártan is le hé Gjordlein ceúl éir an sáran nach e ón diaga dín haon.
0: Er an deahan go deban agus is dói go hama rídu lista so er a masca ceúl bei fiachna mongain agus Strani O'Canley en a príbillin bei Carma Cannon Er a Violín by Bridget Kevill agus Áine O'Connell, Er a Veda Ward by Francis O'Connor agus Gillian Ní Wálle, Ben a Háirte Seo, Er a Gansa Tín by Seamus a Mungain agus Óna Beglioch, Er a Manjo by Cliana Castelo, Er a Veda Stoin by Dermot O'Halloween, Er a Piano, Tunlachan Piano by Marie Welsh, agus an sin Er a Mauron, Dab Oak Frame, Domsar Genus, Garo Jill Duan, agus Erin Aroniacht, Sarog Ní Tianuan, agus am chin an dinatear na chancha na Catherine Lachnan ar a glasach. So, ta wad a sŵl gomol le fawrta corrumpu, agus mar dŵr be ar gwytain fawrtach na sesiwn frisyn ar a maile, comaile sin, agus wael am rao frisyn gyr an ocaiz gael gyfeson, ta gael gyg fawr na diagos gori, agus be gael gyg fawr na ngastrybys y fes a festal yn y rangani, agus be mi le fawrta rwyf lwch na gael gyg agus na gael gyg gyd efan hiacht cofadalyn, agus Blawrtlin, y gael hynny ffeir.
1: Andes, agos rwym sy'n lehan wli sy'n sy'n. Nes ma ta un yn y geisio llyni ffadr y fach ffwn ar y bryfrestol, cyn oed sy'n wyl sy'n nand clor o rwyf rai nhw gael sy'n ddiheg mae'n ynddo sarfyn.
0: Wel, ta'n dawr o don ystwy, ach ca hyr cwym y ffyrsyn gwyl lian tiwrd bos as far as the Irene's going around, it's so Cedric Claro Erlina, the Sushin Elena Suskoskopi, Cedric Gulla, Heavy Jolene, Holland Fublin, Shonan Town Hall, Westport Town Hall, I guess, Tanask, Anshin Gafidla Kulishakas Claro, Lahini Kyol Kurima, Agus Lahi, Nichard and Efficient, Agus, Shinoch Will at Tolus, Tashir, Heavy Jolene on Westport Town Hall, Askomadish and Tashir Namian Hosh, their fad Facebook, Instagram, was the Chinel Yuk, Hololus, Lefal and Chin.
1: Andes, agus tá sé betnúg mór leis, bíngu ljór kjól tradísiúnta garna mært er einnúst nach mín chalíri sáttina.
0: Bíam, tan kertat anansi agus níl sáha kárleis le kóna dí mar duttu tán tájár a blinn skóna gjóltúri átjúla vein an sá agus kamerá góra sin a hánig svoi an spéis agus an tím sig gjól í mesna gjóltúri a óga tá múis búiak gagvíð stishmahóri tá gá hómaint agus komaði sin búiak gana gjóltúri átjúla tá gá óna a gahanna bíana ní ein kóharlun sa tá án ach tán hefrachí an ord gan drama óga tá pléile sig gjól ar a maile sa agus tá múis an ródú lastad and le kóna dí go gwynio siwyd orab yn eich go gwyon pys a beth sy'n gydes i gwy hi siad ystwy an teisfer ysgol y siach i gyrwyd yn le mae'r dwrth Medina o'r tiwle agos dyn yn ach iad agos ystwy cwydig yn cael piol sy'n y clwstal agos yn sy'n beid yr ffôl o'n rodd y ffysyn, you know.
1: Ian to chalog. Wel, gwych mwy to chalog ori yn dyr y siacht yn y siach gwrs i bethws leis yn feil yn ôl cwerym chachar na mart agos gwneud o gobor lib ffadr agos ben mwy di cant lib yr eich agos anw ben mwy di casta lib ag feil teler ffresin hi'n bwl na tîr agos ta swn lyngon mani sib ansos as y dyr y siacht yna.
0: Le cwna dde yn ansi agos mae'n dwrth mae mil o ffordd dwyf cholwg yna nhw dyna beth yta gyrra hi o cofadlin ag y dyr y siacht yna. Just sôl mae Creus ni'n ffresin yn ansi bwael am blo agos rha a gwy ar nhw gwyfa ar eil y cwl eil y tar siwl mwy o yn dyr siach yn siot ond ta ger ac lyn ta'n dorod y riacht tifl yn y siela agos y taclw yn y siela sy'n cwl wy o efo siwl y gwrs lanawara so be i'r wy o lawn y cwl ag y dyr siach yna agos just bo ar lynia chwle rha a gwyfa ar y person ffresin agos le gwna di ar o lyn gwl cofadl o agos i ddyn cofadl lynia
1: Ein to chalwg mae sy'n ma'n tatwg mwy o yn dyr siach yna sy'n Ni bheith an aspa ceúil ar éanana idir an dá éile bhráth sin bheith a siúil in deire seachtana seo. Gwrw míle maith ad a pádar.
0: Gwrw míle maith ad a nancy gwnnw i ddeirach. Tlan gwaith.
1: Pádar o túhe linnin sin as gair na mártir nôn agus a cwrsís ar an bheile nú ceúil cwerim a bheith a siúil a gair na mártir an deire seachtana seo agus na ceúil linnin sin mar a lúa